No, I'm not. You read this. Ale kámo, to jsem. Vy jste zelený, já zelený škán, zelený.